0: A na Rianepuč môže Česo dženca tiež do Nebelčic spodač. Tam vítaja vás, Zadkulario.
1: Zadkula.
2: Prenie dve stáci z tej sožno minovoj, s tým je naša bičtúra Zadkule potek im úspešne zabežala. Modro-červená bila, to nie je nož moto, když naša úbranka za bulom honí, tež na cečej stácii v Nebelčicach veselíme sa na váš outfit v našich serbských barbách, keď predsa zetkáme sa 17 hodín cíceči, s dubkom 6 čich sa potom priniara zavízda. Športy, zdar!
1: Zadkula!
3: Nic zábeč.
4: Čenca večo.

0: Dženca to sveča kulovje vosebite mješniski jubilej. Faro na vomenku a duchon rada Johannes Magiera ma svoj železny mješniski jubilej. 5-60 let skutkuje tu šižo jako duchone. Diana Fričec-Gremichova je jubilára hižo minenem tyčenju zetkava.
1: Rajnče kemše v kulovskim skutku svjatého Adalberta. Boromejki steja v vaukach kapavki kaštež dalši virivi. Do votanišča přistupi fara Johannes Magiera, ki šnydom ze silnym vosom do prinjeho kirluša sobu zakantori. A vone muž, ze širimi vosami a po postavie trochu menší, je vopravdže hižo 5-60 let duchovne, to byše mysl, kotraž mi nydom domov zoskoči, jako zade při małych pištelach stejach. Duchovne neskutkovaše z cva staré mučne abo pomavy, z kerie byše Boža mša lohka a vútrobita, haj samo agilna. A vonu hibičivosť česčasi tež kulusce vosadni.
2: Dokéž ja hustoju v sredu, kde sme muže jo dživimu v okolo cirkve, to veľa dživa, a to všinže, a džoka taký mladý človek z toho baskú mycu a ja sa še smiju z nás dala a pa ja pa ja fara sind fenomenál vôžte unmenšie. Ja jo tak rade mám taký človek, taký dobročov. Je veľké veselo.
1: Po přeženovaniu a vúčahu ze skapavky mi fara Magiera skrotko přinygne pokazujo na předrum na kudbie korunie, zoso tam k biasadze zetka moj. Štú popravom fara Johannes Magiera je. Narodžil byše so 1935 ve Vroclavju a studovaše ve Erfurtče teológiu. Vusvičené bu 1961 a nastupí kapvanstvo ve Baršču a Bieskovie. Rúnie tute leta bych vúžadace, mi fara Magiera povieda, dokež byše to vosrieč NDR-ského časa a kraj mieše malo výrivých. A tuči bych ju ešte po civim regionie rozvojene. V Grotku převza potom 10 let miestnosť vosadného fararia a skutkovaše 15 let jako fara ve Putnískej cirkvi Zolarského biskupstva ve Novej Cali, štož byše jemu vosibie vútrobita náležnosť. 1998 poda so do rentnarského živenia, ale nic navumink. Nimale 30 let dlho živa miestem ve kulovskej vosadže a zvonkanie jako dušepastor. Jeho přečelne slova, pounie vede a správnie rade, sú přeco rade vítane.
3: Na to som môj všetce spúšiť, když kruze duchovný čas nima ža, a vôbšie veľa živa. Fara Magiera, Schätzo, Saskotschi.
4: Ja, wenn ihr schätzt, Morde, was da, also so in Jiveka, agilne Wünsche, schätze, ja, wenn ihr die immer Tschechko Kavelbo hat, dass ihr im Schor, dass ihr Radi war, wenn ihr so der dritte Mischte, ja, wie ich gerade Puputsche, ja, schätze, Pschätschelne, also, dass ihr schätze, der dazu ist, dass ihr nicht gesetzt gehabt habt, Tag, da, ja, Rinne.
1: Ferrari Johannes Magiera, je přes civilita Jaražel, so nista jeho starši, tedyše jeho vusvičení na myšnika doživivoj. Nietko so nádžia, zostaje mu nan a mač, kajž před 5-60 letami z druhého miestna při ním. Tak môže fara Johannes Magiera, dženca doprudnia ze 1-90 letami, svoj železný myšnický jubilej ze svidženskými kemšemi v Kulově vosvičič.
0: Diana Fričec-Grimichova rozpravieše nám vo dženstnejším vosebitým miešnickým jubileju v Kulově. A k tomu ešte krotký dodok. V Nímskej zmieme lica celkonia 30 miešnických svedčiznú a s tým 5 viac hač loni se nás miate švoni. Za 5-60 let celé vosebitý jubilej. A s tým je bedl na sedem srbský rozvoz. Praje dobranie s Bettinu a Katkou.

0: Lehrer, cool neue Triermarsch.
1: Bava jo, proje fetzig. Miso te ich lubia.
0: Minitaj, stute babu talapše jara napadnu. A triach so spodju ne biha. Su mi gus pšo vujke. Nesem spokojom z nimi. Miach svoje stare trier račo.
1: Desti mi džirami.
0: Hai, Benno. Nisem so dere čua. Te bichu kaj štajka druha koža při běhanju. Če lani se si potom žene vupitava, ki su bule kajž vone. Dokež ne bych sobu. Naša mač měnješe, zo treba nuje džrija a je tute cíle jednore kupiva, jako by myšče. To najhorše pak je, zo je moje stare, džirky dla, nødom prič čísnuva.
1: Džirky? Mira. Tvoje stare trije su na koncu kaj sandale vupadali.
0: A kujde raz, gdy smy kopan surali, se stonova, so či palce bola, dokie se z nimi direktne do pula kopava.
1: Der je za kopanco narečiš teja. Ty by mě trije išče posvečič, prede hači přestoka nimo.
0: Máš pravje. Snač so mi tla lepje ljubja, jeli so z nimi dere raje.
1: Teja, raj kemni!
0: Jo, máš, a pasu nødom daleke mirje. Haj, sem dobrej pozicii.
1: Jo, le máš.
0: Ha, netka cel, Mira. Rota!
1: Nie, bul je nimašo. Nie, so rotam seba blížiu.
0: Ale sem tola vidjava. Kak su so vone časli. Vone je rota definitívne tršiva.
1: Tršiva je oprodže je. Ale nic, bulo.
0: Kak to miniš? Mira, čo dla tak hinkáš? Ty by po môj pravý tříhýč. Tu ne mi odliečal, jako som do búľa kopnula.
1: A netko leží tam v rotách.
0: Prajach tola, tříje sú mi převúľke. A som mi nelúbia.
2: Vozmu šo zase ročo, tyž nemôže s nimi pravý kopancu rač, nie sú to žiadne dobré tříje.

0: sugar.
1: Naposled Miche.
2: Srpski rozvoz. Povieste. V studiu Bettina Menderotova.
1: Dobré ranie. Viaca ač 20 ľudí je si sobotu a čera staví znovu krabače kúriavé samoty čornom kumcu obľadalo. Potom zo je so 2024 nový cyklus krabatu je stavizny s titulom Na spočatku je svetvo zahajú, kýž by potom loni s vodochom naurota pokročoval raja lica netko cíči džel cyklusa. Nimo profiu stejí tiež lica viace hač 60 šlajku z čorného kumca a v okolíne na jivišču, najstarša rajaka je 80 let stará, najmúča 8. Nimo vojerúsky je drastusky, či ja so přiladovariam tiež lica viacore serbske stučky a texty, hač do 19. julia raja staví z Nôkrabače, predstajenia sú vúpšedate. Vosada malým veľkúve je čera na 257 letné obstače bratruskie jednoty veľsú spomínala. 130 či vopituáriu sú na svedženským dňu v občili. 17 sú jedna pústa, byš u pobožní Serbia budyského kraja po smerči rábie von Gerstorfa z Čichojnce do malého veľkúva přečanili. Tam im Serb Matej Dohy nový domicílsky Češe. Na svedženských kemšach čera byše džil pridovania tiež serbskorečne. Doktor Lubina Malinkova přednošovaše vo staviznách sudlišča a skečbni na jeho vúznam za Serbo, kajž tiež na mezinárodný vúznam. Hač do 1942 je dohromady 2000 džičí misionáru malom veľkove došle kodživo. V Hokách je tamniša vonjová vobora sobotu, so je 120 letne v obstače. Svičiva. Od popudňa byšu, jako gratulanča, viacore susodne vonjove vobory na vopyče, tak možach u oborníku miestru im zvoklic, bušic, nesvačidva, nuknicu a kruščic vítač. Modžinská vonjova vobora kruščicu pokaza přitomným nekotre zvučovania a nesvačanská vobora demonstruvaše naložovanie vosebitie techniky při vúrezaniu z nezbožených jezdžidvou. Lične viki remeswa radvoju na dvonišu inkluzije je sobotu nije 200 posta ľudži vopytawa. Trochu ja organizatorojo. Ladajo na vúžadanie rekordnije hocoty sú s tým spokojom. 16 regionálnych remesníku je svoje produkty poskyčivo, napríklad kožane a pelšove, pčúkace a hončarske tvory. Dieči môžachu na staciach paslič abo sovokvodžič. Klitu chcedža tajke viki vospitovač, potom pak poznim liču abo na zime. Prvne koparske mústvo Sokova Rajbice Hoki je dobyvo v okresne pokal 2006 a 2020. Cuk šeftrenária Kristofa Gloksena přesadží so sobotu přečivo v okresnému mištri z našec Dobruše ze C2 po podlišeniu. Zajšok 15 letách sú Rajbičan z Sokoljo 4 razy finálnu pokalnú rúd dobili prvný kročpak doma dela na svojským stadione. 580 přiladuáriu je rie sobotu večo z Čilovalo. A to one byšu naše džensniše poješče, kýž namakače tiež na našich internetných stronách abo darmotný app MDR Serbia.
2: Vedro.
1: Aj s blakami je so dženca narano kytro silne podišťovalo cvý džin čanu mručele po kraju, kýž noša dale tiež žila ešte nevedra abo rímania a živé slibro hýba so dženca ešte raz mes tužnými 27 a 31 stopnemi.
3: Hej, Bettina, je to rovne již rekva. Je sa dženca ráno trochu silnejšo dešo, bo prože silne dešču, alebo tu již ešte raz Jack při posluchace z Miločic. Ona je nám zdeliva za mejachu tam 3 a 40 litrov, tež s pančic Kukova sme již ličbu dostali 30 litrov. Tam bychu, a to v úskutku je so vieza tiež na drohy. Našim koncu je tak daleko šitko ok, ale pola Grosenhajna tam je jedna droha již přepfavená. Po dvu B8 a 90 tam nemôže čiť to pak je zvonka našeho revíra zu rec a tu již pola nás je ešte všetko poriadku.
2: Serbský rozvoz.
3: Keľko dešča da by pola vás? Písajte nám, abo zvonče.

0: Posledný týždeň šule kýva, jenož ešte jedna ruka je vyššie, když na postach odličíte, keľko dňov ešte do šule. A potom v prázdninách môžete si ľúbiť dať. Ja sama deči nemám ojedla, môžete celý deň spanské v obleku byť, ale ja si myslím, to za mama doma mierza. Ale v šuli to sa vyzo inak, z oblekaž a zdrastčič. Väčšina našich serbských šulú tady nemá drastové předpisy, alebo samošulskú uniformu. Serbský gymnázii Budušine pak vúda od loňšo doporučenia, kak milí so šulerio za šulský džín práve zdrastčič. Rahel Zelnák je so k tomu informovala a rozpravia, kajký je rezumé po prvním leče.
1: Ižo viacore leta vúdava Serbský gymnázii Budušin šulerský džínik. Od zajšvo leta stia v tutem je s druhým, tež doporučenie za to, kak mili so šulerio a šulerky všetný džín poriadne zvoblekač. Kotre drasty so tam vo sebe, jako so malo hodžace vobladuja? Šulský náhoda rene viac vok mení?
2: Samo zrozumieme, vopričujeme my, so moda trend des Haja, aber na juno taika juno hinaisha. Runde kai so Schule Strascha stai so schon de erste Pasche na hatte da. Tschuskim Wort wir haben Wort bewirdowatze. Aber nicht ja müssen runa von tun na extrem Krotke. Goschle aber Krotke. Kolove aber Krotke schatte. Scheiner Tschulze aber Holze.
1: Dank nesmeja Kolove aber Suknia, Krutsche hat jednu Ruku nad Kolenom byč. Ruč ma zoko ne zaodjena byč, do reka, Dekolleté nesmě přejera vůřezané byč a tež brjuch nesmě vidět byč. Tak doporučenia Serbského gymnázia v Budušině. Nětko jsou so doporučenia k druhému razy vůdali. A što měnia šulerio k tomu?
3: To jsou dávali šelakore měny na otem. Já jsem to tě bude kritice viděla, dokud tědeš byte jen doporučenio. Jen si také myslel, hej, to samo nix no na naše draste, tak prajne za to prava dávě a tak. Snáno to nikdy nejo tak celé poriadku, ale dokud byte jen tě paně jen doporučenio, jen to pon ty akceptuo, dokud jen to se nedobí na to džážit.
4: Já to kritice na okam, dokud se sprena na to nič nedžáží. A to nás vyjo šamická stýja, so šešia so hoša, so to tam stýja.
5: Ja som slušala, že to menšie sú sa o to také hošili, ale mňa to jac neho zajmovalo, dokud som ja v posledným liče bola to veľa.
3: To niko trhojci niko na to ládia, so ne to snáno jac tak. Krutke so nezutvia, ale v celku popom so ničo neho zmenilo.
1: A rúne tak miešané, kajž menenia šulerio je rezumé Renéa Viacvalka.
2: Ja som tu situácie zeznal, že sú sa šulóri a tiež na tom orientovali. A čúneš nic kúžde a potom sme jen tiež sa na to zložovať, respektívne na koncu tiež jenú informáciu dať doma, je li to z našeho posudka přenávané. Pod draste sem.
1: Dalšie konsekvence pak za šulóriu nesčihuja. Všako sú to jenož doporučenia a žaden drastový předpis.
0: A kak je dresscode na druhých šulách, abo tiež v šelakorých pohovaniach a živinských vobvukách, tiež tomu je sa Rahel Zelnák včera nedženejšim vúsovaniu vinovala. Tuto namakače ešte raz ako podcast v ARD Sounds, abo tiež na našej internetovej strone, kýba našej app MDR Serbia.

0: Radkula.
1: Prvnje dve stáci ste so ženo minovoj, s tým je naša bičtúra Zadkule potek im úspešne zabiežala. Modro-červená bila, to nie je nož moto, když naša úbranka za bulom honí, tež na cečej stáci v Nebelčicach veselíme so na váš outfit našich serbských barbách, keď předso zetkáme so 17 hodín cíceči, s dubkom 6 čich so potom prvňára zavízda. Športy zdá!
0: Zadkula!
2: Nic zavič.
3: Dženca večo.
4: Ach, ale, što máš ty dženca večo všetí, Johnny? Dženca na pondělá. To dává vizu jenoš. Zadkula bič.

0: Jen Zapotek im od wieczora 6 czych soraja od napo 6 czych moža som ustwa Pšizivič. Netko pake najprej raz napo 8 ich.
1: Serbski rozvoz. Povieste. V studiu Bettina Menderutova.
2: Dobre ranie. Viac ač 2000 ľudí je si sobotu a včera staví znovu krabače, kúriavie samoty čonem kumcu obľadalo. Potom zo je so 2024 nový cyklus krabatuje staví znovu s titulom Na spočatku je svetvo zahajú, kýž by potom loni s voduchom naurota pokročoval, raja lica netko cíči džil cyklusa. Nimo profiu stýjí tiež lica viace hač 60 šlejkov z čorného kumca a v okolíne na jevišu. Najstarša rajaka je 80 let stará, najmúča 8. Nimo vojerúske drasty skýčia so přiladovariam tiež lica viacore serbske stúčky a texty. Hač do 19. julia raja staví znovu krabače predstajenia súvu předate. Vosada małym Wielkowie je včera na 275 letne obstacze bratruskie jednoty wełsy wspominała. 130 wopytowariu są na Svedzinskim dniu wobdzili. 17. jedyn apósta bychu pobożni Serbia budyskiego kraja po smerci rabie von Gerstorfa z Čichońcy do małego Wielkowa przeczanyli. Tam im Serb Matej Dohi nowy domicilski Češe. Na Svedzinskich kemšach včera byše džil predovania tiež serbskorečne. Dr. Lubina Malinkova přednošovaše vo staviznach sydlišća a skečbni na jeho vúznam za Serbo, kaž tiež na mezinárodný vúznam. Hač do 1942 je dohromady 2000 džiči misionárov malom Veľkove došle kočivo. Hokach je tamniša vonjiva vobora sobotu svoje 120-letne obstače osvičiva. Od popodnja bichu jako gratulanča viacore susodne vonjive vobore na vopiče. Tak možah u oborniku mjestrujem Zvoklec, Bošic, Nesvačidva, Nuknice a Kruščic vitač. Modžinska vonjiva vobora Kruščice pokaza přitomnim nekotre zvučovanja, a nesvačanska vobora demonstruaše naložovanje vosebitije tehniki při vurezanju z nezboženih zježdžidvo. Duchovne rada a fara Johannes Magira vosvieči dženca Kulovie ze svedžinskimi kemšemi svoje železne miešnijski jubilije, štož oznamenja 65 let službe jako duchovne. Mestom 19 letno je Erfurtče teologiju studoval, abo 1961 na miešnika vusvičeno. Stacije skutkovanja jako kapvan a farar bichu napšikvat Baršč, Besko a Grotk. 15 leto biše tiež farar putnijskeje cokve Zorelského biskupstva Novi Cali. Z leta 1998 je farar Magira duše pastor Kulovski vosadže, kaž tiež zvonkanie, viac vo tými slyšiče dženca z nua cibilky na osom. Prinekoparske mústvo Sokova Rajbice Hoki je dobylo v okresný pokál 2026. Cuk šeftrenária Kristofa Gloksina přesadží so sobotu přečivo v okresnému mištri z našec do Brúše z C2 po podlišeniu. Zajšuch 15 letách sú Rajbičanci Sokolio 4 razy finálnu pokálnu rú dobyli prini kročpak doma Delanach svojským stadione. 580 přiladovariu je rie sobotu večo zčihovalo. A to one bychu naše džencniše povieše, kýž namákače kompletne vizotiež na našich internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca vostanje tužno a minjate cvý džen so stajne zaso deščuje z džela samoty se silnými švielemi a z nevedrami, a to šo dženca při maximálne 31 stopňach.
0: Všetko klopve, všetko beži na pučach a na drohách na všem koncu, ale všetkým lipšťanám nemôžu ešte ničo no hej, lepšo recač, zo vaše tramvajky dále nejedu. Hocete dla boho tam kolie vopškodžene, tam je asfalt do koliju bežo, tunde bi se najpred raz zaso vučiščič a tam vodstronič, tak do veste tramvajki ne jedu, čera jižo cebe džen jeli nesu buse, pak tam tramvajki narunaja.
1: Serbski rozvoz.

0: Anitko poladnjemy dokuluła, tam svecha dženca, cilë vosebite miršniski jubilej. Faro navomienku a duchun rada Johannes Magiera ma svoj železny miršniski jubilej. 560 let skutkuje tuž jako duchunne. Diana Fručec-Kremichova je jubilára hižo minjenem tydženju zetkava.
1: Rajnče kemše v kuluskim skutku svjatého Adalberta. Boromejki steja v vaukach kapavki, kaž tež dalši virivi. Do votanišča přistupi fara Johannes Magiera, ki šnidom ze silnym vosom do prinjeho kirluša sobu zakantori. A vone muž, ze širimi vosami a po postavie trochu menší, je vopravdže hižo 5-60 let duchovne, to by się myśl, kotraż mi nydom domu zoskoczy, jako zade przy małych piszczelach stejach. Duchowne nie skutkowaše z cywa stare, mućne albo pomawy, skierje bieše Boža mša, lochka a wutrobita, haj samo agilna. A wonu hibičivosć česča se tež kulusce vosadni.
2: Dokież ja hustoju sredu, gdzie smo muže jo dževemu wokoło cirkwe, to velje dživa, a to mšinže, a džoka taký mladý človek, ľubo baskú mycu, a ja sa še smiju z nás dala. A pa ja, fara, si zin fenomenál už unmenšený. Ja ľubo tak rád mám, taký človek, taký dobročov. Je veľké veselo.
1: Po přeženovaniu a vúčahu ze skapavky mi fara Magiera skrotko přinygne pokazujo na předrum na kudbie korunie, zoso tam, kbia sa džezetka moj. Štú popravom fara Johannes Magiera je. Narodžil byše so 1905 a cíceči ve Vroclavju a studovaše ve Erfurče teológiu. Vúsvičené bu 1961 a nastupí kapvanstvo ve Baršču a Bieskovie. Rúnie tute leta bych vúžadace, mi fara Magiera poveda, dokež byše to vosrieč NDR-ského časa a kraj mieše malo výrivých. A tuči bych ju ešte po cívom regióne rozvojene. V Grodku převza potom 10 let miestnosť vosadného fararia a skutkovaše 15 let jako fara ve putnískej cirkvi Zolarského biskupstva v Novej Cali, štež byše jemu vo sebie vútrobita náležnosť. 1998 poda so do rentnarského živenia, ale nic navumink. Nimale 30 let dlho dživa miestem ve kulovskej vosadže a zvonkanie jako dušepastor. Jeho přečelne slova, pounie vede a správnie rade, sú přeco rade vítane.
3: Na to som môj všetce spúšiť. Tyž kruze zlucho nečas nimaža, a vôbšie veľa živa. Fara Magiera, ja so zaskočí.
4: Ja bym ja šec mordy vostal, ale to sú jen živek a agilnú vunšie šeci, jo. Vunia tie ima češko kovo boha, to sú jom šo zase rádži boha, vunia to do druhé myšče, jo, vidíš, ka on pupuču, jo. Šeci přečelne, also, to sú šeci, dere čuješ, to sú jo, niži zetkáš, a tak, to jo, rinne.
1: Farari Johannesi Magiera je přes civilita jara žel, zonista jeho starší, tedyše jeho vusvičení na myšníka doživivoj. Nietko so nádžia, zostaje mu nan a mač, kajž před 5-60 letami z druhého miestna při ním. Tak môže fara Johannes Magiera, dženca doprudnia ze 1-90 letami, svoj železný myšníský jubilej ze svidženskými kemšemi v Kulově vosvičič.
0: Diana Fručec-Kremichova rozpravieše vo vosebitom miešnickým jubiliu železným 5-60, ktorý štenca v Kulově vosvieča. A tu už ešte raz krutke skiečnenčko na to, leca zmiemen podsve nemské cicači miešnických svieči znú, znano tiež voni za 5-60 let, potom železný jubilej vosvieča. Cicači, to sú 5-20 loni, loni miach v Nemsky je než 5-20, a tak zdieli to katolická novinárska agentúra.

Und jetzt sind wir schon quasi zusammen, wo hat es nicht Rekordach, Boric, steigische Konami, ich mir sage, auch uns, Junior, lädt mal Wut raus, aber prom, nass von zu, bewusst, bin zu rekwa, jeden Erstürze, tschikuma, Pech, stoppen, und am Erich, us, sobot, du besagst, go anhalts, geh, a, nietsche, du potom, tisch, mujakuje, a to, woku, zjoch, w mujakuje, tak, niemska, wedrua, swuspa, z dżili, a to, du da jeden Erstürze, tschikuma, Pech, stoppen, und je najwyższa, dymeryna temperatura, w niemske, znamenča na kvilku, tute temperaturu byru menice zaso pšetrichene, 1,47 stopňu, pokaza Mirenská stácia ve viesnym dželu Košen, Braniborskej gmene Neisse Münde. Nemská vedrová služba pak sama tutem získu neriči vo rekordach, dokud sú hodnoty jen už nakvíne. Oni praja kvalitná kontrola tutých mirenských hodnotu nie ešte sa vodmiova a sa ešte převedže, tak DVD písa oficiálne v obkročenie, hač v obkročenie nové temperatúrne rekord předleží, dre hakle biehu tyženia pšinže. A nic jen už vodno biehoce, ale tiež v noce. V Kupšicach nespadne termometr noce od soboty na nedželu pod 29,4 stopniemi Celsiusa, tak nemská vedru a služba s dobom z džili tak horco. Hišče ženie noci nebie total nímsky.

0: Waking Up, Votučić po tekim za spivaku Leoni, a Votučić može činit kotež z Betinu.
1: Policija z G.
2: Statnu drohu pola bivého komca doběhu sobotu večer dla obkadného nezboža skrutka dospone zaurič, tam je 1,80-letná vumenka se svojim autom do pšíru a zajú a so pšitým lohce zraniu. Škoda na Mercedesu učinia 10-500 euro, sam šofér potom rekne, že on medikamenty bere, ký sú snano jeho kmanosť za vodženie auta vobľivovali. Tohodla sú potom jeho kríp šepetovali. A nehajm byči paduši, byš u sobotu dopodňa budešine pola juveliera. Popuču sú tam drohy zvočané reča spokradnili. Dotal neznatej činištaj tak, jako byšte so za šelakore zvote rečasky zajímavavoj. Požišo udavaštaj so, so chcetaj za to pyne zvotspiene čič a vopkot vopuščištaj. Hakle požišo napadne zostaje neobkečbúanem vokomiku tola reča súdnoče nimali 4000 euro pokradnevoj. V Biskupicach je so prozna nedeša skvadovanska hala sobotu večer vodpaliva, vonjiva vobora je vohin na koncu zhašava, 560 vobornikov je zasadžene, zranil so nihtu neje. Dotal neje pričina vohinja jasna, a tešnické koškodu je tam nastalo, v obsteji pak podlad na zapalerstvo, štež policija netko přepytuje. A dalši vohin, kýž bu neskýrie zamiškrene, vozivi policija zvojerec, neznači zapališu viacore odpadkové kontejnere noce na nedželu na Alberta Švajcerovi. Přikvatani policistša spytachu najprede pomenia zvojenio hašakom podusič, na koncu to vonjua vobora doskončne dočini, ona môžeše tomu zadživač zo pomenia na podľa parkované auta přeskoča, ale dvaj susodni štomajstaj kytro počapjevo Cukuna škoda 60 euro, policija netko za paleriu pyta.

0: přesach menšinu Dona Pudživičich nedom je a můj pohľad nemůj z Betinu netko do novinu. Viacere noviny mě s nimi setpísaja vo vůlbách věsnanosti v Něčichu je.
1: Vočí, co dženca ráno řeči a to čítame v novinách.
2: Hej, meno Frank Jury šitame a tun budže nové mieszanosta Nedžišova. Vunie dobyčera voľby druhým kole Jurež dosta po nakvilnom voľbnom vúsledku 1806-1848 a s tým 706 postaviace hač kandidát CDU Heink. Jednotlivc Michael Grose dosta 127-1848 Vůbne v obdělení ležeše pola nímale 60% dokladně 9,5%. Jurež by s mandátom karnevalového kluba a svobodných volerů do vůbneho vůběžování šo. Při ním kole bych ještě 4 požadario kandidát AFD, hižo nie druhým kole nastupil. Při ním vůbnem překodže by Jurež tež hižo v najavace vosu dostal. Dotane měšanosti Harry Habel CDU hižo nenastupí, jeho poslední dňový deň je 28. august.
0: Frank Jurež, poté kým bude nový měšťanosta Něčichova.

A semras tu, semras tam, to je šako tež prave hesvo za naše pokive. Dženca môžeče si do nebečic dojeć, tam bura je so ceča stacija Beach Tour, Radio Zadkula, veseli sa na vaš vopet a na vaš outfit v serbskih barbach. Kež přeco, zetkajo so mústva 17 hodin cíceči a s dupkom 6 so potom prinja ráza výzda. A od večera 8 potom do 10 Radio Zadkula tiež vúseva. V Radvorju je dženca sakski nutskony minister Armin Schuster s hosčom, k tomu přeproša CDU gminského zjazka, všech zajmovaných, naposledných do Radvorskeje vonjoveje wobory, a minister přeproša na rozumovú, zjavnú diskusiu tak rec, a přeje si tuž vúrazne prašenia, namiety a diskusiu. Vorklečanské dekanátne duštopastorstvo za dzieci a młodzinu poskyčuje dženca kubvanje k prevencii přečivo seksualizovane na moci. Tuto vodmije so dženca od napo 5 do cibidl genauosim v Vorklečanskim domboskovim domje. Zaredovanje, kiž bude nimske riči, žada se přizivenje, tuto namagače pod www.bosodb.de. V Vojerecach zetka so juce po budnju 5 mieščanská rada a v Malešecach gmeinská rada potom večo 7 v viesni zetkavanský rumnosči. Serbsci seniorujo juce zaso škotuja a to večo 7 podeče 2 maj po budnju v malom Voseku Niemsce Kleinhähnchen v tamnejším športovým kazinie.

sač minčinu. Dođe večih je. To bi je skupina Nua Doba z Zvote Morja. Runje bi tiš jedna teka linka tutim spivje. Rinša je džen cjenoš išče vedro. Ja si mislu tiš mnoze z vas vesela so dženca přes vedro a předušim tiš přes švihele a dešč. Kajš Zvote Morjo upada je dre Vůže si myslu a vůtrem nečak vám všetkým zostředence ráno tak super, super sobu dživali, tak jsme zastali tu krásnu přeladku s dešťovými ličbami, s ličbami, kako dešťa je so pola vás najšvo. Započí o dženca ráno s miločicami, děže so v noci hižo 43 litru najšvo, neskrybí od cio hodinu to by. Najvyššu ličbu tu jsme zostali sposredkovanu ze smerča, cio 6,5 litru, tam mějach v susodnym Rožinče mějachu 5,3 litru, v Pěskicach tež půsta, v Smečkicach 4,4, v Votrově 30, v Sulšicach pola Kulova 22, v Vůstču 20, v Krosčicach a Horkách mějachu tež 5,3, ale tam je potom ještě raz než do horyši švob, kde přetož jako jsou nám šiposluchary tohle písali, je to pola na nich tež runě rýmavo a dešťovo, tam potéky ještě kusk než do hory přijde na té 5,3. V Pančicach Kukově mají městem 9,4, tak nám svěrne šiposlucha písa, no a já celé naposled, přijde tam rádvo 4, tam dotal mějachu, ale já si myslu tež rádvo činio, smíče se dženca ještě na nekotre kapki dešča veselič, přetož ljubjana meteorologojo švijele za cive džina, s tým praktiž zvisuja nevedra. Čence noci je so jišo vyskavo, čence rano tak vokuo 4-5 tobi. Nadžemne nebudu nevedra přesilne, na každopad pak so si myslu zárodky vesela přes dešč.

0: je Božje slovo. Nejsme bez svitce a puča. Nejsme bez kompasa. Ale vieme to tež stajne. Je nam to vedomie? Butun knies vedže nas a nevopušči nas. Jeho slovo prevodža nas, škita nas a češke situácie zmištrovač. Pola Mojze sa čítame. Ty si bu, kiš mě vidži. To je vujký pohon za naše rozsude, za naš fidny džin. Sme žonovane od Boha a naš nadavk je, jako přikvat za druhých žonovanje dále dač. Zato pomhaj nam bu, tun knies.
1: Tole prajina doku a zamovitosti srbskeho vosadneho zjaska Anne-Marie Simonova.

0: RTB Srpski program Povijesti
1: Vužiske jazore su vetninta zvezane. V canem komcu jo letosne čojenje vo krabaše svoju premjeru mevo, a v gukojcach dajo obšiškanje v opraže. Žo dokradnje, a dalčne nuvosti svišišo ninto v našich aktualnych povijesčach. Při mikrofonie jo Diana Šicova. Dobre žin. Žinca jo historiski datum za Vužisku jazorinu. Vet žinca ješnego jo pieš jazoru s kanalom mjasobu zvezanych. Zvy Komorojske, Lejnjanske, Parcovske, Sedlištove a Rajnske jazoru. Šikne jazore dajú se pön ze zvožom objezčiš. Paralelne k oficiálnemu vodvojeniu jazorového zvieska žinca do pôdňa, vedmejo se vodpôdňa vysebný event za obydlariu. Ogledarie zblízka a zdaloka, kde je oblacone s modrými kúpaňskými kapami, rovnocasne ve všech pieších jazorách se kúpať hýš. Jazor s nevíci ogledariami dobydňo ubežovanie. Přizjavenja sú hýši možné pod Lausica Seenland.de. Více ako 2000 lúži jo sebie sobotu a neželu staviznú vo krabaše, ve kúriavie samotnosti, ve cánem kúmcu ogledavo, rozpčavio MDR. Potom, až jo se 2004 a 2006 nový cyklus krabatovie stavizne s titulom Na zachopienku jo svietvo zachopiu, kenč jo potom voni pokšacoval, kraju letosa češi žil cyklusa. Mimo profiu stoje teke letosa veci ako 60 lajku z cárnego kumca a okoline na javišču. Ne starša z nich jo 80 let stara, ne moča 8. Mimo vorjenskeje drastve pobituju se přiglitovariam teke letosa nekotar serske štucki a tekste. Až do 16. julija graju stavizne vo krabaše, predstajenja su upšedane. Slepjanska velikogmena obkledujo v sletnych tyženjach žen a vece grafitijo a šmaranjo na zjavnych tvarenjach a infotoflach. Také zase vrt poraž pváši viele pienies a škoží nagledoju gmene. To groni Anet Zergonova vrt gmenského zastojnstva. Gmena pšose kúštego pokazky dáš, kaž obkledujo také akcie. Také grafitije ako južo sú, mogu meldovaš. Pön starajú se vo ucestčenie. Zaurejše železnicového přechoda pod ponoc ve Gukojcach obkranicujú ve džincajšnego masívne obchad do smera Bortu. Tvarské živa sú umenenie za útvar druhých železnicových kolejov mia z Hožebusom a Lubňovom. Ten útvar, kde se koniec leta zachopíš. V Gukojcach ninto ve přigetovaniu na to převod zbytnejú vedu vodnoviu. Za šoféru jo daloko a široko jadnučký železnicový přechod s tým až do konca augusta zastajone. Vod toho jo šedne neží 6000 jezdčí dvou potrefionych, cyní gmena Gukojce znáte. Peška je a kolasovarie pak dali přejdu. Busy se přes Hožebuský podviaco vedu. Zimna fronta obražio nam žinca notne ochvoženje. V begu dnia sú dalčne nevedra a mocne desč možne. Gledajšo se teke pred mocnymi huškami pred nevedrami. Teke kšupe nesú uzamknione. Temperatúry stúpajú veto na 7 a 2 do 1 a 3 stopňu. Víče pön obmrocone, ale z väčšego suche, pön jano až do 9 a 2 stopňu maximálne. A srjodu temperatúra dále vetebera na maximálne 5 a 2 stopňu.

0: трансформацію ве вужице зі умівством, а культуру підпіруваш, то є ціль культурного біруа Лаузиціяда. А один проєкт там носить титул «Віціо», ако ю вап'ю, ініціаторку мам нінто пші телефоні, то є Анна Цахаріасоць. Добре жін, Анна!
1: Jo, dobrý žen. Ja som sobu iniciatorka, jo.
0: Ok, kronime sobu iniciatorka. Anna, na koncu týždňa doživíme písané programy, také živadlový projekt s toštým titulom Vecio ako ju vapiu. Ga mogu ľužie, co doživíš a viele serské kopuža pötla?
1: Jo, also, da češim s 4. a 5. júliu se vedme jo to šukne a nebeve v Grotku, pön v Drjovku a pön ježelu v Barščiu, to groni kúšte žen, niži hünži. A tam dajo se vie te keramikové program, ale na javišču se zachopio sega pešich, až to sega sedemich. A tam sú rozdielne serske vece pödla, napríklad ten serský rapper Stoy, a wenn ma jadnu kooperaciu s teje band Kula Bula, ako se wie teke šukne znaju, ja se myslím.
0: Jo.
1: A to je teke pitku ziel toga projekta rozdzielne umielce nekak gromadu přinjasť, ako hovace z náš nebe gromaže živali. To je ta jadna vec, pen, to je teke redne, ten Hršebuský knajpenkor, ten zbiva teke neco serskego, rec rovnož to zu nekak, no jo, Nimce, naš serskimi korjenjami, ale wenn je su neco nojgo serskego teke nauknuli, a budu teke neco serskego spiwaš, roš mežoš teke se vie sobu spiwaš. A pen da jo Katiš Prigode a taki DJ duo Mystika jima se groni, a wenn je su taki teaching dostadi, wird Jakob Gruhl, wenn jo teke jaden serb, ako jo ako DJ duce a gotu jo tak elektroniske sound vece. Jo, a to bužo teke pičku tak až traditionelne vece, also tak traditionelne reovanje a moderna muzika pšidu gromaže. A ja si myslím, to bužo viegin interesantne. A pön ten kulturne wiedobnostnik Daniel Hefner, wenn jo teke pödla, wenn bužo nam neco ulico až v Mödroschichtu. A Paul Geiger teda, ten muzikár, jo teke pödla, ako grajo nojo te file, neka, knitka. Also tam su teke serske vece přece pödla. Jo, a hovace se vie teke serske teme se tam tematiziruju, also to, že v Vůžice, v Lůžou a v Bajkou a v Mentalito. To, to je ten týd v tom lešenická. Ale hovacej, to je nekaký nojo mark a potom redne kulturný program, žež věgin věle rozdílných Lůžou je pedla. A ten program se přece zachopil zega píšich, až do zega sedmich. Pen dajo do toho ten mark se už vrcenil zega dveju kůžde žen. A tam dajú sa vie Jezu a Píša a jaden vúžiský escape room a skokajnský grot a šmikovanie za Žiši a hrši viele vecov. A tam ústupio také, also v tom rámikovom programie, tá serská Žišeca rejovajnská kúbka vod Beret Šidlo vod Dolnoserskej kultúrnej akadémii.
0: To je krádu viele serského, musím groniš. A víš, čo to iniciirovali nic, až na tie Lausiciáže kronim raz tak, také bužo serský program. Dlacogo láže vám to na učobie?
1: No ja, moja pšieršelka, ako jo tá gvona iniciatorka Klaudia Andiel so groni, vena jo tú ideu za ten projekt miła a my stej se znaue a vena jo viežu a kaž taký veliký kultúrny projekt ve Vúžice, gotu jož pente trebaš to serske, te serske téme a tu serske rec a te serske lúže. A pen vena jo mi pšašava, lec ja mögu tam nekak pödla bíš a pomagáš a jo, pön müssme zachopili teserske luge namakasch ako mer gut ham sobu getorsch
0: jo patak im nint und da könnt se tüjenierte usletki chichigos dwertiger a petiger julia grodku, drilku a barščů.
1: Jo.
0: Žona makaju luže věci informaciju.
1: Jo, se věda, jo, internetový bok, to jo, lauzeciade do kite, ale my máme také v jegin jedný Instagram account, vč my jo věc jo, ako ju wapjom, also na nimský meine Sache ist, wie ich sie fange. A tam možeš o také južo raz te luže vížeš, ako tam sobu gotoju. Te majú tam všetci taký malý predstajenský post a können wir schon schon rasse informieren, so dann schickt noch hüschi bujo nicht ja noch das erste alle tecke schitte druge kulturne interessante wetzen
0: toten ja die lieb schepast groni anna zacharias holz nimmt dann kannst du tüjen ja bujo veramiku lausiziade projekt mehr wetzio akoju wapiom uchobne jek a wiele uspecha a viasela schützen vom dale
1: uchobne jek.

LGBTQ, lesbiski, schwulne, bisexuelle, trans, queer, tojo svovo, akronym, za community, ako de stoja šten tyžen ves režišču našeje muziki tyženja. Rono žinca se zachopio Pride Month, vetom mjazastu pokazuju na celem sveše na seksuelnu a rodnu viele rakosč, a tako mame sebe teke ves sarskem sveše. To pak njegroni, až queerne luži žinca žednu diskriminaciju, věci nedoživiju ve 66 krajach je homosexualnost dále ilegálna. Ve dogromade 12 krajach groze pokuta ze smeršu za homosexualnost. Ve rusojské je ved leta 2023 LGBTQ gibanje ako extremism zastopňované, patakem ako terorizm. Tokotla Neo Pride Month jano svěžen, ale až to žincežného teke zapšała tej community. Akronym LGBTQ se zachopio ze lesbijski, a togodla wytworujemy nasz Pride tyżyn ze songom With the Girl in Red, norwegska spiwalka jo ikona żyncośnej lesbijskiej muzykowej sceny.

Prednjega julija, to kroni sredo, doživioš ove mišče v Hmielovje, južo vesme raz, kinove noce pred goem nebjom, viacor zigar šestčich se zahopiju, a to s filmami šakorakih žangrov ved umelcu z dojneja a garne užica. Vúžeska filmova pregledka tošten filmove jacor ugetujo, pobitujo talentirovanem vúžeským filmariam a filmarkam. Tošten vesebne Forum, až do końca maja su mogali svoje filmy zapedaš, a to su tak gotovali, do gromady dva a čižašča krotko filmu jo se zapedalo vid žiši modostnych a dorostčonych, sarske teme su tak pedla. Nejlepše filmy mytuju, nevedvísna žyri to gotujo, a majú také nové myto, myto publikuma. Na tom viac rúbe mogali po takém sobu vod głosovaš, ktoré film de dobyš. Zaredovanie vytvorio filmové noc ve Chmielowie predného julia jacor zigar šestčich na námestče Arnošta Muki ve Chyšebuzu Chmielowie. Jo, to nevedeli na žeden pád přepasť.

Pastor. Žižik še ščítaš z vesebnýho akciu hove mieste žinca súzneho zachopili a to s bliskovakami, pšečulami a žišuňami, nintoku koncu jušulského lieta, tak kšie vesebne na čachot za žišivé obchaže na droze pokazáš, dlatoko kšie ve gvonem ve blízkošti šulu a žišuňu tošto kontrole spiešnosti previazť vete žincašnego až do Češiho Julia až do Pietka po takém akcia varnujo. Po takém gledačo sa predk, až vás nebysknú. Jo, a veci novosťu z mého Diana Šecová po muzice v našich povišťach za vás.

0: BB. Serski program. Serski program.
1: Eček zatkuli. Kež sčepytli sme viezotež Jensa zaso ve Užicu popuču a to k dalšej stácii našej bičtúre. Kež prajene Jensa tu nebečicach na Svedženskej vúce, štuž sa neuznaje, to je, když jdeš pri pestovaní nimo, potom Svedženiščo potom nudom buladaš, to ešto ľudí tu je, to lohce namakáš tú location tu, na tým potekým záležeč nemôže, zo nesče ešte tu. Snáč vás to netko ešte přesvědčí, ja vám tiež jasne doporučuji so ešte na koleso abo do auta sednúť, to bude na každý pát riano večok tu. Rianu hučbu, viezo tiež zaso máme a naša Ilza je dženca zamohita za to. Ilza, prošu jara.
2: Dobro večer, ľubí ľudia. Za dženciši večer som techno hity přijotovala. Gajš napríklad Born to be Lonely od Tinia Trumpeta.

Žádáme na nebi o tu nebečicách. To trošku strašne upadá, ale my tu šice palce tvočíme a so Sviatomu Petri modlíme za to ju nekak všetko ponče. Štúš je tu tež namiestne, to vidí a štúš je v úsovaniu z Čehovou dotal, je o tom tež ižo na spočiatku slyšal. My si sme ako zadkula přemyslili, zo je každá stácia lieca v meste Mire tež jedna malka motoparty. V Voklecach na prvnej stácii by moto trikóre. A zajšu týždeň potom v Ralbicach svedčachme malku party 90 let. Dženca tu nevečícach je moto mudro-červená bila, potekím naše serbské barbe. A když tu takhle do ľudí ládam, potom, hoj, totiž ľudí kutne beru, to ješto mudrých trikov, červené kolo a bile nojce, to je takhle tu klasikos ja myslu, ale tiež také hawajketky tu sú v našich serbských barbách a pošitkone, hej, drasta so hoj potom miri, takže pat jara cool, za nekotre menšine potom dále slyšíte, što je zmys tu tie celé věcky tež, mimo toho, za to vězo cool upada, ale tam je tež jeden věste hej vodmys za tým a věcky, môža tež nešto dobyč, ale potom božíšo k tomu jace.

0: I just can't
1: switch up.
2: Lada menáčas nik je dvě menšiny dojevěčích, podek jim nudom poučas, usuvanie kila so haj do poučasa, a náš turnier tu kila so tež pomoku ke konci, tu kaž prajene so nudom kauna faza záhy, ale najprv dobíme tu náš foto narovač, podek jim hišče raz, nudom po tutejrie so šice tu zetkaja na rajnišču při Trauniku, potek im nic pysku, ale na Trauniku so tu zestupame šice v modro-červeno-bielých barbách, potom spíšne na rajnišču, tak so môžeme potom tiež kids dále rač a kúžda osoba líči, potek im čím jace tam steja, čím lepe je to za nebečanský modžinský klub, respektívne za celú viesnú modžinu, alebo co věstu, to byš jako Jara Kulvěcka byla, když by si Nebečanský modinský klub prvnou staciu klidu vůdobil. Nětko pak tu dále by vůsobání, že s dybkom dživěčích je potom čas za naše neusy.

botezat cu la Prenie kopalske mužstvo Sokova Ralbice Hoki je dobilo okresny pokal 2026. Cuk šeftrenária Kristofa Gloksina přesadži so sobotu přečivo okresnemu mištre z Našec Dobruše z C2 po podlešeniu. Zajšvých 15 letach su Ralbičanscy Sokoljo 4 razy finálnu pokalnú rú dobili, prinikoč pak doma Delanach v svojským štadionie. 580 přiladovariov je rie sobotu večer sčiovalo. V Užijskej jezorine je od dženstnišeho systém kanálu dosplne otevriené. S tým je 5 jezorov ze sobou zviazané, o tým informuje zanirova bývších brunicových jamov LMBV. Tak môža hobijový čomario po nekak 5000 hektárach vodžizne jezdžič a turistča so vozič dač. Dvaj kanály byš tie hižo otevriené, cí sú dženca k tomu prišli. To sú Ilze kanál mies Sedličanským a Rajnským jezorom, a Žarnovský kanál od Lenianského k Sedličanskému jezore, kajž tiež Zasrievský kanál k Parcovskému jezore. Od štvrtka do soboty sú budešinie mladí hudžbníci z USA Blue Lake International Youth Symphony Orchestra s hosťom byli. Niedže 70 hudžbníkov bydleše v hustných svojbách Horní Úžice a zhromadne s budeským mladinským dujarským orchestrom tvorby zvučovaše. Po próbách podachu so na zhromadné exkurzie, po bytachu napríklad Serbský dom a zeznachu domovinu a piatk večer miachu zhromadné zakončace koncert Nemsko-serbským ľudovým divadle Budešín. Miesto Budešín má od piatka povesťovú štešku. 10 bronzových figurov na všelakých miestnosťach rysuje s pomocou QR-kóda stavizne šprevinného miesta. Túra s mienom Štežka po budeských pojezdčach venuje sa miestru im hobre šprevnike, ľudkám, rúbežnike, karaseke a připodnice. Štežka je niečo 2,5 km dlhá, přichodže sú tiež ešte mobilné postavy předvídžané, kýž maja zajímco tiež do mieščanských obchodov a víč. Zatkula. Neuse, zeuse. Každú ponžedu.

0: Počas naše dženstnišie cečie stácie tu v Nebelčicách je docpiete, je po takým hižo zase podži väčších. Hižo dlieha čci hodiny so tu volejbul raje, na štunio so po takým dale a bule do horcie fáze poda. Nedom zoniče tu na každopád update, so by ste mesestav zonili. Zabierame pak so tež s druhými témami, štož ostanie je super hučba. Ilza, kak ta punže dale, netko druhé hodince.
1: Vítače, tež sa druhú hodinu mám viace elektronické hudžby přijatované, kýž vás náčijomne motivuje. Tak môžete sa na The Kids Aren't Alright, what band The Offspring veselíčku.

Potom zase sme rúne naše neuse slyšeli a hučbu dženca. Sme netko tu, o Jezus, v kaónej fáze, po takým štvorčfinále sa tu netko raje. A tu raja rúne tibi a přečili o přečivu a mordom špuntám. Ja si myslu, to z tej dve jara silnej mústvie. A rúne sme tež tu fotkúneli našeho džencnišieho mota, kýž je mudro červeno bývy. A netko je tak daleko, so chceme vám přeradžiť moto za přichodnú stáciu po takým za příští koniecach. Sviatočný moto reveal to netko po takým je. A moto bude Shores of Rinkoli. Po takým šitko s glicerom, s palíčkami, mojdla tež vaša hoduna lameta. Šo to so příští týdeň dere hodí. To je na každý pád téma, kdy příkladu už so aktivné uličky kytro vúcuchnovač z jamyslu, čím lepě je, so bude, kež v zajšvých letách tež ježo, ještě trošku party sedač v koniecach. Potom po takým čo punželu co tam vidíme s šitkým štož so frinkoli a zboli, to je hrný džin prúzninu, potom nekým volejbúl a party s glicerom, što chceš jac. Nedom sa potom zase tu přízevujú z nebečíc s updateom k našemu dženstnišemu turnieri.

To bješe konc tydženska drama v Ralbicach a na koncu s dobrym koncom zoje ralbičanske prenemústvo C2 pokalne finale přečivo dobruši dobyło, to še najpozdžišo našich neusach predrunie svyšeli, ale kak napjata rabie, naše co dobruša su konc prenieho počasa vrota cilili, ač do 90. menšiny potom vosta 0-2 z vida Ralbičano. Sudnik pak nedom 10 přidatnych menšinu pokaza. Tokež je so rá přes faule do dôsče čanova, tak praješe. A v stotej menšine, opravdže poslednej menšine, dostachu Ralbičenio potom jednatku a Dirk Šouta ju přetvorí. Podlešeniu při viacehač cice či stopniach potom Ralbičenio hišče raz v otvertnychu, dvoje rota prasnychu, tola znova poslednej 120. menšine samo naše co dobruša trechichu. Ale potom běše konc, nimo a pokal vosta potekim doma v Redelanach. C2 dobych u Sokoljo, nezapomnita ráto běna kuždy pad. A hegně samo jeden z fénom pobyl druhým počasu cirkvi svičku stajíč, co bych u serbsce kopario dobyli. A čo trechy abo nic, čo jene Sokoljo, Maja Keluch, viace ve vitrinách a svičach u hač do nedzielného rania dobyče okresného pokala. Potekim na kuždy pad tež z našej strony útromnú gratuláciu.

Wunje sme vo pokalnom finálu Ralbicach slyšeli, ktorýmž sú so Ralbičenio z C2 po podlešeniu přesadžili. Čenca večer, direktne po našim volejbulovom turnieri tu Nebečicach, so tiež zaso kopanca raje, to pak na trošku vyšším nivou je. Naše nemecké národné mústvo nastupí mienujúce na pojednačích 16-kovom finálu svetových mištarstvo přečivo Paraguaje, a čunieš sú Nemcce poslednú rú skupinskej fáze přečivo Ekvadorie z 1-2 přirali, sú denca večer jasný favorit za dobyče. Jednorá pak tuta rá na žaden pat nebude. Je to šako tiež prinia rá za naše mústvo KO fáze, to ríka Jeli Přiraja, je sun vo svetovom mištarstve pasé a môža so z Ameriky na dompuč podač. Ale kaž prajene rýze od individuálnej kvality sem by dženca dobiavo za dobyče dosahač, čo druhé by přesvapiace bylo, to dobíš správne riec. Přichodnom kole to potom žno zaso hinak upada, tam čaká pravdepodobne z francúzske jeden z vulkých favoritov na titul. Ale krok po kroku my najprv raz hľadáme, kakra potom do domu inže. Kaž prajene s dýpkom na pojednačích je zákop v Gillette Stadiumie v mieste Boston. I'm

Hi, ja stojím tu hůně pod naším paviljonkom. Tu sanitka bohužel trošku dešťuje, to je ještě šitko rámiku, ale hej, chceme se nadějet, což tu vědro nekak po hodině, hač ke konci našeho turnira a našeho úsobania tu předžarží. Ale štvrťfinále, tu nie so runie vúrau, so dorau, a když ja tu na úsiedky ladám, potom sú so tibi a přečelio přečvo modem špuntam ze 16 7 přesadžili mústvo nie v snadnej rieze 12 1 přečivo miešaným plincam. Serbská raketa je so aj jara solidne přesadžila 17 5 přečivo pivo bič. To říká serbská raketa, tu zavěstče vůlký favorit na dobyče a v poslední rě nestej žádný úsledk, ale Pětr Kluč, můstvo Pětr Kluč je so přesadživo, tak so stej po finální rě TB a přečelil přečivo serbským raketám a nie přečivo Pětr Kluči. Každopádně, my tu nětko pokračujeme s po finálom, ať rovněž so trošku dešťuje, ale přičímž je čopvo, tak si myslím, že je to poriadku. Na trávniku nitko trošku kečovať, že sa tu nikto neobsunie. A potom športy zdal, veľa úspecha.

0: Ajce, podaj kim nebečicach. A tu so vizor tež rade sveči, napšikvad su sreč junija osvečili tu vjesne svečen. A to je so mestrujim votmiva tak mjenovana Party Inkluzije. Ižo štvorte raz je Modžinski klub to organizoval. A kak da ste tu nebečicach na tuto ideju přišli? Kak možemo se teku party predstaviť? A kak je so to vujivo, so teka party tu nastane?
1: Hej, my sme tu situáciu mali, že sme pytli za piatak veľa ľudí nie sú do cva šišli nám. Ha, máme šaké starší, ktorý švetom vôvu kudžuje a pon sú ten nám prajli, neboh to jedna idea bola. Ha, stojú to tak nastal som prajli, hej, čo odla nic. Ha, pon sme to einfach započali, my sme sa smičku sami započali, ha, desu pon šen druze dome, desu búbša prosvili, ha, nik máme miestem tiež ľudí, ktorý tak prajne nebodla venom dume, ha, le tiež privátne, tak prajne jen handicap maja, ha, rade tu svičiš inúk nám.
0: Jak může si jen tu organizaciu snadno tež představit, či je to jednore, je to každéka normálna party, abo době na vyste věce potom dživač, jak se vy to činili?
1: Vážně je, že je lada so šitko bariérefraje, když jen tak rejne.
0: Bez bariérne, hej.
1: Hej. Moláme, že mají půjčmama, tak se možná ty rolátory bez problému tak prajne na našu vůku tu hore. Ha, hevák, so to vůstu půjstu všetký problém. Halle, to Sport des Jahres war doch ein Tag, dass man mal nicht wusste, dass du wusste, was du
0: wusste. Ja, cool, kann ich sprechen, ich habe das Rast, ich habe das nicht, was du organisierst. Du rika, so ihr was positiv, ne? Hast du dich letztes Jahr so spockig am Stimm?
1: Ja, das spockig, also letztes Jahr so gebraucht, dass viele Leute, die du bist, das ist Weski, das ist da auch so nicht so, hat da ein Wokab, die Putnoja, so da inklusive, dass viele Jiwa tak prajne moža tu boč. Also musma jara spokojom, hatte ľudži maja te také veselo. Also dešte tu sú ponto netraje maj primol tak a hodinu prenača party lusťo, ale te sú tu a ponto to cak lus.
0: To sú nedom tu, klasse. To je váš vesný svedžen potaj, kým nitko žno za leca nimo, ale dava ište dalšie nekajke veršky abo eventy, kýž derby respektívne ce nebečanská modžina organizovač a na kotrož moža sa snáno tež šice serbsce modostní veselič, je tam nešto plánované ište, abo je za vás nitko tež ze stáciu Pičtore potom te leto tak reci, že dočasne zakončené štož vôrtovanie eventu nastúpa?
1: Nieko máme lišom čestoká a potom si ja musú, že budeme mô germušku svičiť, alebo jenom malko Halloween party činč a to sa vieso veselý môj, že z herské môsne k nám šindu.
0: Super, da veľa úspech abšítim a vieso tiež veľa veselá. Ďakujú.

0: So, ja sem stal pod paviljonom, hač do hunje šako so tu nitko dešuje, nič pšejava, miuoli, serpraj, to še šo pšijomne, a tve tu hunje išče dale raje, te finale so šako tu raje mestem. Peter Kluč, to je mústvo vokova Benedikta Šote, Ema Šustrec, Jan Zarenk, Samuel Paška a Janek. Oni nás pšivo Evropský raket, Freddy Žek, jedno mústvo z Vakitou, Markus Ričl, Magdalena Pilcec, Čapilian Cíš a tady Krečma stia tu na Rejnišču za serbskú raketu. A prvná sáčba je so rúne pozdáču ižo zakončiva. Úsledk mi nejecíš šťastné súdnik vie, kajo stalo? Zákský mištor, dobu. Kauzoko, ja neviem, serbská raketa to je. Na kvíždy pát potek im 1-0 za serbskú raketu. Oni sú už ako posledný týždeň tiež v Ralvicách hižo dobili. Kaž prajene jenžeské umenenia to rúne so dešťuje a my rajme na Travniku, potek im musíme dobiť trošku kečbovač, zo sa tu nikto neobsunie, ale když ja to takhle vidím od nivoa sem, to sú šitko, hoj. Malé profie, tu nivo, kaž je to zvláštne hižo v posledných letách na našej bičtúrie chytro vysoký, na kvíždy pát potom na nepožičo finálu a to sa rúne tiež tu na Rajničču pokazá. Bůl tu přeco zase do ryky padne, ale tam ľudí při rece, to sú to již netko naučené, tam přeco spíšne reaguje. A čo nieš nie? Som únie, kaj som to rek, so tu bůl nie namakal, potek im treba menúle. Když hľadám netko nastav, tu je sáčbe z tej C4 za mústvo Peter Kluč, potek im, kež prajene chytro urunané, je tiež ižo chytro čma, takzo sa tu svieta svieči, ale to je opravdu top svieca, takzo môža tu šice ište ráč, viezo od jednoho boka jednoš svieca, to je potom taký problém, či pristajem rúda, ale to em tomu sluša, nie tak jednoho poľa nás na bičtúrie tiež jednu stáciu dobyč. To hunie by nárok Benedikta Šote dosáka, potek im 4-4, čím je ište jeden spiel a potom sa ište raz přizivujú.
1: It can be used in anything.

0: Vročer tu live finalu Nebelčicach chce stáci naše zadkula Bičtore 2026. Ládám na tafličku Dževeč. Hoj, to moje uprajenie od Pedrune v opodstatní Jaravu na nara přistajne Benedikt Šota. Jara vysoko pojece stav. Sak tu nie je najvyšší, tak som môža tu opravdu šíce. Hoj, přečanč, to so opravdu tu Jara sypa tak vec, opravdu Jara vôtre bule, vôtre nadbieji. Wieso nicht gerade dich trusch gut schäscher, dich etake mokre, du bist wopproje so konzentruat, spottom dich so switzo, wat jedne ist dran jenoisch, dass du wopproje tschäschke umenina, wo tschäsche umenina hat su to rajaki a rajario naucheni, jessac, serbska raketa z nadbeom, Magdalena Pilzec, z nadaukom, orajče, bohužel won, popanč, ne, te tam nečina sobu zade přirece, bull z noa rece, zase krótka przestawka, ale może dalej iść. Janek z nadałką. Przyjrzyjcie od Kiliana Cyża, przystajne. Kilian Cyż z nadbierą. Bloka Benedikt Czota, silny blok, 12 Jessacz. Przypodla hiżo raz Wulki Jack na niebieczansku modzinu jeszcze raz za uotowanie dżęca kulinarisce a organizatorisce top też. Wonio Łobora jest tu o świecu postarała. Wszystko super. Aj, aplauz za to. Benedikt Czota, nadbie, bohužel, won. 12-1, čačo 15, so netko raje, jeli serbska raketa, kontraž unie 1-12 zastatkuje. So tu přesadži potom, su oni tež dobyče ROCČ stácie, potom so su poslední týdže nižo dobyli. Ale ja si myslu, Pietro Kluč má nešto přečivo tomu. Nadauk serbskie rakete, vysoko vesnu, převysoko snano, bohužel, Zadovon, Dyk za Pytoklúč, cínače jednače. Benedikt Czota s nárokom. Přiúzate od... Hej. Ale silne nadpie Markusa Ričla, to ja znaju. Ja doby tu připodla trošku na moj celku ládač. Šira ja vio mi bohužel nie s menom znači. Markus Ričl, netko s nárokom dvanače, cínače. Přiúzate od Benedikta Czota, přistajene. Emma Schustretz z nadbiom, ale przyjrzyjcie. Kilian Cysz, nadbiom, won. To reka netko, sarczbowe bull za Pieter Klucz. Ciszcz, ciszcz je tu na kuźdy pad. Pola za mojej lapaszki, jeli ja to tu prawie czytam. Nadauk, przyjrzyjcie. Tu nie blisko pisaku. Blok, ale dalej. Oaj. So, oje, přistajene a dále, že? Kilian Cysz přijúza, že na nadpie, won. To reka, Pieter Kluč je urunau, musto Pieter Kluč uruna 1-1 v sáčbách, takže my tu netko do rozsudnie poslednie sáčby. Ja so pak netko tu rozžonuju, na Instagramie potom na kuždy pát vidíče, štuje so tu přesadžiu. Útromne Jack ešte raz, naušiť a vidíte potom koniecach.
1: Zadkula.
2: Poczelowieczo.
3: Ach, ale, że masz tydzień cały czas przedziudziony. Więc ja pądzielam. To dała wizę jednoś.
4: Zadkula bić.